Nikdo sem nejezdí, řekla mi jedna paní. A z dlažby a ze zdí nad Prahou zvířil se prach. Stařenky obrací trávu pokosenou a někde v oblacích

té zoufalé tváři přečti si výhybkáři, štělo pod kabát schováš na věčnost vyslaná slova.

Za 7000 dní, 15. poledníkem, zvony se rozezní nad zemí lží a drátů. Stařenky v oblacích s Janem se o stůl dělí, my dole v rozpacích

cit a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům. Ale

Myšlenky na kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé. Která se ne.

s mým vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí jdouc, pane Vany, řeknete si, to je špatný těsnění. Ale věřte, nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně, zvláště pak ta

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím?

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpit, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocknul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem se hnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí. Nic tak jak odvaha chlapa neoslobí.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než ryba zhltněná pnadu.

ani měsíčníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ju předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl na postrach.

jen. Už hlavu vystrkuje s pošitilou nadějí. Ne, nic se nezměnilo, jsme pořád stejně sobečtí. A naše srdce bijou kovověji a pořád dokola.

vztahuje s elegancí a uctivostí a vůbec nenadává, nudou přitom nezývá. Hledáme a nehledáme kliku od dveří radostí a pořád dokola jen

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Tahle píseň pro vás, slečno, bude trochu kostrbatá, snad se řádek řádku nějak poskládá, poskládá, poskládá. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc.

se bije i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

ráda. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až vítr a déšť, ty kapky ledový, ti na ramenou začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl, postel nebo kousek místa někde v podkroví.

Kontrola. Ručičky ukazují 4-0-0-1, z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrt.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se kradou.

schody vedou k parku, zabavím tě magií a světly od oharků. Léčíme

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se vše ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

poušť nevadskou, kde čtyř lístků je míň než málo. Už neuhýbám před fackou, co je to život a co stálost. Nahoru stoupám určenou, v mé láhvi krůpěj touhy zbývá, než stát se pouhou ozvěnou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: a na to vezmi klidně tou tratí prastarou.
1: Ve vlasech kouř na tváří šmírno celý odsazí, jen spony našich

tma do mysli vhání minuty nás dvou. Proč teď není včera, kdo umí vracet čas?

A jsem za pitomce, skrz temnotu noci vidím, co bílý den skrývá. Není to jen pocit,

mistr pajzlíčků kladívkama buší. Snad se jako meloun na dvě půlky rozkočí.

zdomácnělý. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

vaz nechtům připevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed.

vrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu. Na prvních stupních vešerových schodů.

Bezeslav ukrojil dva tlusté krajíce. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky

stará věštině.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel.

0: dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí vpředu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být rád.

sestrička, až ňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak ornela muty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každý pytel z juty, ale žádná, věř mi, neumí.

nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé, na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle,

ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli a je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny a lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou ukrajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba. My chodí.

0: otevřeným oknem proudí ke mně svět. Vítr mi zanesl zvenku pár vět.
1: Jitko, mám tě rád.
0: Slyším na ulici.
1: Tady jsem

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme kordiljery až do Puerta Mont. Přístavu čekal nás
1: Šavada Vdúva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta

51 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

dneska je zvykem, nevím jak kdysi. Předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí. Tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šabada vdůva. Po očku sleduji, kde pak je žlůva. A jeho družstvo, co má asi na práci. A jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech, no hotový blázni.

dělal jsem na hladině vodní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody a není nikdo, kdo by podal sklenku vody. Do 5 minut jsou tady žraloci, poslední rychlá služba

první pomoci. Šabada důva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už má starosti.

0: slova,
1: ten už je v suchu,
0: ten už má hubu,
1: porucha k uchu,
0: ten už má starosti o nový fond, tak šťastnou plavbu.

0: Hraju song bavýho léta, roky trnitý jak hlodašovej keř. Bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti tát

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas mihl se foxtrot, rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

lidských způsobů. Je tady hluboko k podstatě věcí a mělko do hrobu. Jen lehké ženštiny se tady najdou a těžké divize. Tak to tu zlehčuju lacinou srandou za drahé peníze. Všichni mý bližní jsou sami a v úzký, široko, daleko. A i když jsem po čertech na tvrdých

Jenže v té vteřince přiletěl zmocněnec pro styky s kosmem, ředitel zvěřince. Pronesl s úsměvem lstivého žrouta: mám pro vás prima věc. Zavřete oči. A nandal nám pouta, spadla klec.

i křížek, co mi kaplan dal, když jsem si tě v loni bral. Ty chvíle poslední nemám ani trochu rád,

přesto hlavu na to dám. Že nechci si jen hrát, že mi nejvíc záleží, až tě spatřím, až se znovu

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

pobudá. V odpoledním horkým dusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

Číšník froté, když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahý.

klesá až do naší obce, k dovršení té mé smůly, hlídka VB v kopce půli. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou, odkázá na boží vůli, oni hupli do žigůly. Za šílem se mě

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok.

smutno. A tak jsem zase vyšel mezi lidi. Srdce potřebuje svý, a kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mi sviť, a až zalezeš za mraky jako tečka, vylezeš zase, viď,

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem, když spí.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

jednu neděli polní zabalili, poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestě železní.

trám v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země končí v

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají.

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě v lednu roku 45. Namočil jsem do ingoustu blonďatej co plídě a z Něminy mi věčně psali pět. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kór když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vatý kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řidicí, ať napíšem, to tuší, ta se totiž krví nedá smít.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je, všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru, k ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa, pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za línec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic. Z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi, kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovanej, ostrý jazyk a ostrý nůž má v botě schovanej.

Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem dva strop. Jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný.

Bob ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej knajv, dal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štajv a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro boha Tonka, to byl kus a už je pod hroudou. A já jí zpívám do svý blues a roky.

potom ticho, všichni jak oněmělí. Dobře ví, kdo je chlap, co na ně zuby cení.

dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední plot hledal suky v parketách, rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou. Stejné tváře před rokem i za týden, sem tam si garderobu vymění. Různě se to promíchá a pěkný z matky z toho vzejde.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podchlazených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí. Ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Rachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkní zmatky z toho vzejdou.

Thank you.

trávě, mezi listím, porevy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní.

0: těžká vůně tlení.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.

jednoho dne, až uslyší ten vzdych. Jednoho dne, až uslyší ten vzdych. Jednoho dne, až uslyší.

budeš tam. Zoufalé snaze polknu ty poslední výkřik, než pohledem uhneme stranou, zradí nás naši vlastní nic.

tam. Možná jen s jinou tváří. A otázkou, jak bychom dopadli tenkrát, kdyby nikdo nepřišel.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Ty si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin samým štěstím.

čtvrt na jednu na sedmu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám.

Hynocha objevoval svět, až nová epocha

pozvala jsi mě do 7. poschodí. Moc lidí sem k tobě asi nechodí. V kuchyni prák v jeden si růže uvadla a tvoje tvář do nicoty propadla. Bejvala jsi tak roztomilá holčička, mažoretka v piškotech a lodičkách.

squareních magnátů a social kartelů. Facebook tě nemohl připravit na reálnej set. Vyjasli ti oči a zešedla ti pleť. Co se bude dít? Máš nějaký plán?

se rychle blíží zem a nikdo už mi za chvíli snad řekne, proč tu jsem. Otevřou se dveře a v nich bude stát Budha nebo Kohen nebo Viktor Frankl snad. A můj učitel Kurt řekne, chlapče, strápení mi šluz. Věčnost to je kytara a 12 taktů blues. To se bude dít. Celkem fajn plán. Každý se bojí, každý je někdy sám.

Janka Zbojníka tam budu věšat. Janka Zbojníka, zatancuj.

Tomu chlapovi říkali šílený Bert, on plenil páry už pár let, slabost měl pro celý svět. Když osedlal Bonnie svou, Bonnie byla holka celá v chromu, řvala jako 10 000 hromů. A když na ní tenhle chlápek jel, připadal ti jak pekelný anděl. Jednou si tenhle šílený Bert s nějakým blbcem na bar set, vedli tam řeči o mašinách a ten trouba mu na vonisách. Slovo dalo slovo a vypilo se dost, že si daj

hlavy, tak přilož a jedeme dál. Od báru vylítly jak dvě rakety, pak přišla levá a štěrk jak brikety. Za štěrkem kamion přes cestu stál, no a Berto skrz něj prohnal. Zbylo z nich málo, zbolí z Berta, ten šofér si myslel, že je konec světa. Já

teda, kdyby zvoněj Berte přerazil židli, mohl tu s náma bejt, to vím. To, co z tebe zbylo, je na chodbě v kýbli. A kořalky je málo, abych zahnal splín. Když po tebou řvou železný koně, jako bys vavan hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak přiloď.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

vojenský vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle beze skel, nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky, nehezké peklo a

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod. Snad mi tu ještě nalejí pek.

vlastně neví moc, co kráčí. Dívenko spanila, ale silná jako hrad, je to snad postila.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

rozmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, v místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pučálkovic a Mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka, jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance, vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

se mi tady žije, krev dožil mi zas vlejte. Zpíval bych rád ty starý zašlý songy, dobejvávali pecky.

0: této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Co teda čučím jako blázen, jak se to na mě všechno hrne, a vyukanej z toho rázen, jsem denně až mi z toho trne. Co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

mašinec jim v tom neštimuje, protože už je prostě starý. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři a všichni nesou spásy pytel a vylekaní tím věří. Teď se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem a zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje a mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři a všichni nesou spásy pytel a vylekaní tím věří. Protože většina jsou Češi, kteří se snaží uhrát

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Zakláním hlavu s očima k nebi. Po větru plavu, kam nikdy nevím. Neděle znuděně k večeru se sune a vítr hraje blues na jediné.

Blažená Marie, na rohu místní kaple, rozdává hostie, oplatky značky Wafle. A když je po kostele, spije se mešním vínem a každý bezdomovec

jeho nevymetu prach. Po kapsách zátky z piva, to když jsem ještě mýval strach. Občas nás nechali i zahrát a my na klopě placku Havel na hrad hráli jsme, na duši

národní a nic se neděje. Nahlížím do laterny, jestli tam Jirka Černý zase je. A nikde nikdo z těch, co byli, tam pod Václavem v oné chvíli, kdy Václav přilbici strhl z čela,

krize den. Jaká pak sakra krize, to tu jde jen o peníze všem. Kde se ztratila slova o naději, o tom, že zázraky se dějí, když člověk chce.

nádraží Praha střed. S nákupem za pár kaček a silnový sáček a v něm pár propriet. Ve flaškách a že jich tu bylo, se všechno víno proměnilo ve vodu. Na Letenské pláni chystají nový pání.

posteli, aby se nezdálo, že jsme

oni ho nezabijí. Ona se umí krásně smát a čas se pro ně zastaví.

0: a neslyší.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Barony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál. Prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, aby

podzimní odpoledne a místo letního už zas zimní čas a žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť,

jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím.

až se to všechno zpátky jak ten čas přetočí. Až se to všechno zpátky jak ten čas přetočí. Pozdní, podzimní odpoledne.

žádná naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť.

0: až se to všechno zpátky jak ten čas.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

se noří. No, není divu, vždyť nám tu hoří. More i pro Boha, už chytáte, že stěny jsou nakřivo, jak v pise věže.

okne, toužebně doufal, že z něj vykoukne. Nelítostně ho čekat nechala, nelítostně ho čekat nechala. A chladná voda v botech teplala, a chladná voda v botech teplala. Hrozná to žena, chvála trpělivosti, hrozná to žena, chvála trpělivosti. Kvůli těm nohám spí na věčnosti, kvůli těm nohám spí na věčnosti. Poučení všem budiš útěchou, poučení všem budiš útěchou. Choď brzy spát a miluj pod střechou, choď brzy spát a miluj pod střechou.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule.

vyhledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

rád. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem, já vlevo, ona vpravo, drží.

Na schodech tam se dějou divy, tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno, neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiřího spodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní v průvanu na schodišti.

portrét kreslím po paměti ho stejný, jestli podobný je ti.

0: se vedou pryč.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

opona s obrázkem na ložích ozdoby. Měkonké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme, pohleďte,

a vedle v hospodě špatný vtip vyprávěn. Sbírka se nekoná, pomník je dostavěn.

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem. V rychlosti na doraz budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točí

píšu na sklo okení. Zprávu pro tebe, zadýchaný vzkaz. Některé věci se časem nezmění. Jen takhle za sklem, víš.

skořice, vzduchem mě provoní. Oči nad svíčkou, zbytečná jsou slova, stačí jen zafoukat, tvůj stín se nakloní. Má tichá válku,

prstem špinavým píšu na sklo okení zprávu pro tebe, až kolem poletíš. Ke mně nakoukneš, v tom ji uvidíš. Pospěš ke dveřím, než čas nám zámky vymění. Pospěš ke dveřím, než čas nám

třetí měl zas hlavu vodnatou. Čtvrtý pán, co kdysi hrával dobře na klavír, po ránu měl žízeň proklatou.

si do apartmá mladé chlapce zval, druhý zase střídal tucty žen. Třetí byl jen ničema a čtvrtý pán se rád ukazoval v parku obnažen. Kdyby někdo kastroval čtyři vážné pány, zděšení by veliké nedalo nám spát. Byl by to čin barbarský a jistě nehumální, tak se může vpravdě jen kocou.

reverzní polovina, podobná a přesto jiná. Na na na na na na na na na na na na na. Jsi sprosté slovo z pusy popa, náběh na popové floba. Číknutí při první puse, pro mě ty jsi prostě pluser. Jsi řeka, řeka, řeka, řeka, řeka jdoucí do daleka. Plavu v ní jak hobit v sudu, bez studu, jdu do proudu. Jsi vychřice, co chodí tiše, jsi ten zvláštní pocit v břiše.

si cesta, z které letí rajče na hlavu Richarda Krajče. Zem letící na meteor, můj Windows critical error. Si řeka, řeka, řeka, řeka,

krimi, tělo v pěně dní, u to nepo, u co to čo to pásone, co je realita, a co nepo, u co to čo to pásone. Můj rozvrh týdení.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Já město znal, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který je tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil,

Marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš víc

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlíny.

chytnu tě nepustím, nenajdeš uličku. Na ní tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím, svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já.

hamakem už sedly myšlenky. Klouzali po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra. A pak se probudí. Ta můra jsem já.

ale bez podpisu. Jako bych jeho písmo dávno znal. A já v těch řádcích našel spoustu kompromisů.

zabloudit já toužil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

Stan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

a rozpukaná zem. I nejdávno by zpátky obrátil, vozy plání jeli dál, první já jsem koně hnal.

Svůj román budu psát, k tomu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce

Na město znal, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.

bruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku a na zahrádce stromek.

Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlínu.

usedly myšlenky. Klouzali po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra. A pak se probudí. Ta můra jsem já.

básníku, nebojí se, já vím, ty nepláčeš. Dostal si na dílku malinko těžkou lež. Je totiž normální najednou dýchat a být. Taková lež nikoho nebolí, jen tebe a mě.

Tančil jsem s Marií v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zenický varhany, forte a tak dále. Příše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal, za chvíli po mně už

krok ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie.

Tančil jsem s Marií ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava, dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

Mrcho, čuchněte, jak voní Krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost. Zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země. Já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pár facek. Vyhráli vejvoda,

tam dojdu se svým klukem, už v postelíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací.

hlava se mu třepe obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo kouka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je

mi vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy, promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám, znáš už všechny moje pohromy.

byl první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští traperovi saně. Mokasínů stopy v písku nad jezerem, které od vás známe. Ty obrázky já dodnes vidím, díky za sny, mistře Buriané. Jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

vojaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co od

tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošití

ne kvůli očištění, čeho se taky bát, jde od rána do setmění, nemusí počítat, neptá se, kde bude za pár let.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

no tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Prožili jsme spolu, i když se to nezdá, i několik týdnů na koleji hvězda. Půlku mýho srdce v pokoji si měla, jak to, že si na to

ještě než roztál, dala si mi něhu. Dala jsi mi sebou, dala jsi mi tolik. Opil jsem se tebou, těžký.

když jsem se vzbudil, nebyla si tady. Dokola jsem chodil, nevěděl si rady. Rozbolelo slunce, rozbolela duše. Rozbolelo srdce,

jen pár kolejí, kousek od hranic, šlapu dlouhou alejí, starou cestou od vinic. Stopy víří prach a ve svitu měsíce.

a na hlavě mají dredy a na ušnice v bradě. Zatím ještě je hřeje mládí a všechno jim tak vadí.

jo, to se jim žije. Že všechno vědí, to o sobě si myslí, hlavně jsou nezávislí, jak s oblibou tvrdí. Se sociálky čekají na dotace a každý studovat chce.

názor postrádá pointu, potáhni si z jointu a budeš mezi svými. Co na tom, že chvíli budou hřešit,

už není žhavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy, je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Už vážně nevím, kde to bylo, kam jsem to vlastně zašel. V těch místech světlo nesvítilo, noc měla černý kašel. Tma horší byla nežli v pytli,

zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

jak to snášíte, jak se na to díváte, jak pak to hodnotíte.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

se zdá, vždyť víš, co se jednou rozbilo, už nikdy neslepíš. Klidně říkej si, co chceš, to smíš. Stejně já si budu myslet svým.

ruku na poslední pozdrav zvednout. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál.

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu

s prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce, já

Co za po tváři, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bíjí husaři, kdo bít se za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje, bohužel nepřítel má zbraní přesilu. Z kapes mu koukaj pistole a cizí verbíři už tlačej na pilu. Tak jen ta tuška snad na keltský luk nasad mé srdce upokojí. Pak v srpku měsíce papír je hranice, na té se síly spojí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Co je to sendvič bez masa než pouhý chléb? Co je to sendvič bez chleba než masa kus? Pokud bys bez masa měl chléb, či maso chlebem nepřiklep, pocítíš jistý handicap, chceš-li mít sendvič komplet, nep. Aby byl sendvič jak má být, dobře to zvaž. Záleží na tom, jak to všechno poskládáš. Zda nejprv do spod chleba dáš, teprv pak maso pokládáš, pak to zas chlebem zarovnáš, jen tehdy řádný sendvič máš. Potíž je s máslem, totiž máslo důsledně. Na tříti patří tam i onde, jen ne v ně. Tak to vidíš, ty síš, plníš si břich a nevidíš, jakou máš v raním chlebík

Thank you.

hodin letu všechno kolem tebe změní. Vlhkost duchu, teplotu i zvuky posed mění. Barvy a vůně, stravu i zvyky, hygienu i obchodní triky, povídal mi v džungli starý srílanský bard, že zítra ráno v devět tudy půjde gepard.

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk. Bim bim pom.

stalo se v Plzni v 16. století v takovém klášteře, který už není, že dorazil z dálky mnich, prej to byl Španěl, krásnej i urostlej a patřičně hrdej. Boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil. Boty si nemohl ochodit, protože měli tvrdou podrážku. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafuk.

oni mu to věřili. Španělsky řek, dejte mi komůrku. Vedle bratrance, já budu klidnej. Byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný. On to nemohl být příbuzný, to ale nikdo nevěděl. Dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku. Oni mu tu komůrku nakonec dali.

toho příbuznýho se vyklubalo něco strašlivýho. Ne žádná obluda, jenom smutná dívka, co nástrach se nebála, šla za mlým do kláštera, za muže se strojila, nebylo to stejně nic platný. Oni si milovali, oni si nemilovali, oni si milovali, oni si nemilovali, oni si milovali. Oni se nemohli milovat, protože to nebylo dovolený. Mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili. Mniši je nemohli zabít, nebyli na to stavěný.

tak vrazili do ulic za zedníkem Šimicem. Šimice, pojď nám ukázat, jak se zeď staví. V jedné tajné chodbě je potom zazdili. Ona vřískala, on byl klidnej. Mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi. Mniši museli být rádi a ještě se naučili míchat maltu. Oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší. Oni tam musí strašit, protože je to jenom pověst.